0: Já bych na to úplně zapomněl, že to musel mít jiný hlas. No. Teda to vypadá, že nebudu promovat. Ale to se možná může to úplně nepromovat. To je to, co
1: Found listener from Columbus, United States of America playing nearby sound, 5004, 170 Franklin Ave, Nelsonville, 045007, 164, USA Butch, Dull, Ohio local spring by Slith.